0: Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock. Melodický rock, to je Skyrock.
1: Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo!
4: Ty máš vázet před lidma. Máme 48 hodin.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistře.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Maxi opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddy s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Česká komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queeni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
8: Skyrock. Melodický rock. To je Skyrock.

0: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
1: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
2: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
3: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
2: Přerov aktuálně.
1: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
0: Hlas lidu.
1: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
1: Propad českého fotbalu. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku FIFA po 4 porážkách v Lize národů o 3 místa na 51. příčku. Náš nároďák se mimo první 50 reprezentací světa ocitl už po druhé v samostatné historii.
0: Počasí.
3: Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Krásné ráno na té správné rádiové vlně. Jestli pak víte, kdo pak se na nás směje v dnešním kalendáři, je to Věra, Věrka, Věruška. Nezapomeňte jí poslat pusu a přání a my už za okamžik rovnou pošleme naši sváteční hymnu. Oslavíme i dnešní narozeniny, tak zůstaňte napříjmu, jdeme na to.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Loď je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
10: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
11: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Aktuální informace pro vás, pojďte si je poslechnout, je čtvrtek 8. října. Dopravní centrum Semafor v Olomouci přes podzim a zimu nespí, přesouvá se z dopravního hřiště do škol, učeben a zasedaček a učí děti, dospívající a seniory rozhodovat se v dopravním provozu dalšími postupy. Nový rozhovor na toto téma s vedoucí dopravního centra Semafor Katkou Nastoupilovou najdete na webu report.cz.
3: Šumperk aktuálně.
2: Velká stavební proměna v Šumperku přinese městu nové bydlení na místě bývalého brownfieldu. V Temenici tu vyroste v roce 2027 13 městských nájemních bytů a očekávaný projekt HE2 jich přidá dalších 90.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Obyvatelé Kroměříže si od listopadu mohou nechat zdarma zkontrolovat své zdraví přímo na radnici. Praxi tu budou provádět studenti místní zdravotnické školy. Přítomně budou v různých termínech poprvé 2. listopadu. Stát řeší sucho. Premiér Andrej Babiš svolal na pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak poté, co dorazila zpráva o vyschnutí jeho české vodní nádrže Husinec. Rozhodnutí potvrdil na sociální síti X.
0: Sport.
2: Světový bronz získala judistka olomouckého judoklubu Renata Zachová. Na mistrovství světa v Baku přemohla v souboji o 3. místo Maďarku Anu Kryzahovou.
4: Jsem ráda, že jsme to konečně pro náš celý tým dokázali. Měla jsem 6 těžkých zápasů. Jsem ráda, že jsem vlastně tu bronzovou vybojovala, i když ten zápas o bronzovou medaili byl velice náročný. A věřím, že nejenom pro mě, ale i pro diváky, ale nakonec jsem to dokázala.
2: Řekla pro české judo nová bronzová medailistka z mistrovství světa Renata Zachová.
0: Počasí.
5: Teplé a prosluněné babí léto dnes mění program a dává si pauzu. Slunce ustoupí mrakům, obloha se zatáhne a hlavně večer má dorazit déšť. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo. Teploty 19 až 22, zejména večer se může hodit deštník. Zítra zpočátku skoro jasno anebo polojasno. Přes den přibývání oblačnosti, večer oblačno anebo zataženo. V pátek ochlazení na 13 až na 16 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota pod mrakem, přehánky 13 stupňů. V neděli z rána mlhy. Přes den polojasno a 15 stupňů Celsia.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Blesková doprava z Olomouce a také z Prostějovska. Už od nás víte, že dnes úderem 9. hodiny v Olomouci začíná podzimní flora. Kdo na ní přijede autem, může fáro zaparkovat na starém autobusáku v Šantovce, také v podzemních garážích u nádraží nebo u právnické fakulty na třídě 17. listopadu. Silničáři dnes od 7. hodiny ráno plánují úklid vozovky na výjezdu z Olomouce za Globusem na obchvat města. A na Prostějovsku teď bacha na nehodu motorkáře, který se srazil se zvěří mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem. Sledujeme hlídky, kolony i nehody. Vaše ráno ladíme do absolutní pohody.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
8: Tak a teď už hrajem.

0: Dobré ráno. Hrajeme si dál tu nejlepší muziku non-stop. Co nás dnes čeká doma nebo v práci? Bude to snad nějaké překvapení? Hvězdy ví a promluví. Připravené jsou naše čtvrteční horoskopy. Jdeme na ně.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska se poperete s každým úkolem. Býci, mějte respekt k sobě i k ostatním. Blíženci, stále jste perfektní, na jedničku s hvězdičkou. Raci, řekněte si, co chcete, ale mějte reálná očekávání. Lvi, vykročte ze své komfortní zóny a nebudete litovat. Pany, dokážete využít všechny dostupné informace. Váhy, hlavně stůjte nohama pevně na zemi. Štíři, s rodinou prožijete hřejivé a emotivní propojení. Střelci, vy chcete být v dobré fyzické kondici. Kozorozi, umíte šokovat. Řeknete pěkně nahlas, co si myslíte. Vodnáři, hodláte realizovat své tajné plány. A co my ryby? Umíme obejmout, ale občas své blízké celkem slušně ignorujeme.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: šíříme
6: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
3: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
6: Vy chytrali, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
3: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Je čtvrtek 8. října. Oblibu si získala sdílená kola v Litovli. Za 5 měsíců provozu hlásí přes 2800 výpůjček, přičemž největší zájem byl v září 764 jízd. Služba tak úspěšně pomáhá zlepšovat kondici obyvatel i čistotu ovzduší.
2: Aktuálně.
1: Lepší prostředí pro olomoucké fotbalisty. Sigma Olomouc otevřela v Hřebčíně nové tréninkové zázemí za 18 milionů korun. Nová budova nabízí hráčům moderní šatny, špičkově vybavenou posilovnu i prostory pro regeneraci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na sociálních sítích se skvěle daří Šumperku. Zabodoval v soutěži Zlatý lajk 2026 o nejlepší sociální sítě. Město ovládlo krajské kolo a v celostátním klání města nad 10 000 obyvatel získalo za svůj facebookový profil druhé místo. Nemoc špinavých rukou zase ohrožuje Českou republiku. Lékaři zachytili letos do konce září 1600 případů žloutenky typu A. Po srpnovém poklesu nemocných opět přibylo v září, když zdravotníci zjistili 117 nových nakažených. Doplníme, že za první tři čtvrtletí je případů žloutenky v České republice méně než ve stejném období loni. Celkových loňských 3255 nakažených bylo nejvyšší číslo v České republice od 80. let. Základní prevencí proti žloutence typu A je důsledná hygiena.
0: Sport.
1: I třetí český klub v hokejové lize mistrů zvládl svůj zápas v 5. kole prestižní soutěže. Po výhře Plzně a Liberce vyhráli také Pardubice. Včerejší zápas s francouzským Bordeaux vyhráli 5-2 a zajistili si postup do play-off.
0: Počasí.
3: Kdyby dnešní počasí bylo štafetový závod, mohlo by to vypadat nějak takhle. Slunce předává štafetu mrakům a večer nás má doběhnout i déšť. Víme, jak bude? Ano, zejména večer se může hodit deštník. Čekáme oblačno anebo zataženo, denní teploty 19 až 22. Zítra zpočátku skoro jasno anebo polojasno, během dne přibývání oblačnosti až na oblačno anebo zataženo. Zítra se má ochladit v porovnání s dneškem na 13 až 16 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 13 stupňů, přehaňky, sobota má být pod mrakem, oblačná nebo zatažená. V neděli 15 stupňů, z rána mlhy, přes den polojasno.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce zde jedničky také z Valmezu pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady ve čtvrtek ráno. Hlavní téma pro Olomouc. Začátek podzimní výstavy Flora, tedy v centru, může být ode dneška až do neděle obtížnější zaparkovat. Na přechodech v okolí výstaviště, tržnice i na Volkrovce u Ačka bacha na větší množství lidí, zahrádkářů a turistů. Kdo míří do hanácké metropole vlakem, připomínáme, že od hlavního nádraží jedou na výstaviště linky 1, 4 a 6. Poruchané vozidlo objíždíme na 299. kilometru D1 před Lipníkem ve směru na Přerov a policejní hlídku nám hlásíte ve Valmezu na Masaryčce. Jeďte s námi, bez nehod a bez pokut.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: Skyrock.
1: Skyrock. Krásné ráno na té správné rádiové vlně. Jestli pak víte, kdo pak se na nás směje v dnešním kalendáři, je to Věra, Věrka, Věruška. Nezapomeňte jí poslat pusu a přání a my už za okamžik rovnou pošleme naši sváteční hymnu. Oslavíme i dnešní narozeniny, tak...
0: Skyrock kalendárium.
2: Je čtvrtek 8. října, my si připomínáme Mezinárodní den boje proti popáleninám a také památný den sokolstva, který vzdává hold sokolům pronásledovaným za druhé světové války. A teď jedna filmová otázka. Co podle vás mají společného Marťan a Vetřelec? Hlavní hrdinové obou filmů dnes slaví narozky. Jednak herec Matt Damon, který za hlavní roli v Marťanovi získal Zlatý globus.
3: Překvapení, v Sol 18 jsem nezemřel.
2: A také představitelka legendární Ellen Ripleyové z Vetřelce. Sigourney Weaver má dneska 77 let. Ano, a přehlédnout nesmíme ani tohoto fešáka, zpěváka Bruna Marse, dneska má 1,40. A kdo má svátek, zkusíme zase malou hádanku. Které ženské jméno má slovanský původ, znamená víru a v Česku ho nosí přes 100 000 žen? Odpověď v naší sváteční hymně.

0: díky, že vás máme.
1: Tohle je vaše sváteční hymna. Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
13: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
15: Skyrock.

0: Každý cool projekt, každý moderní dům, útulná kavárna nebo ikonická stavba má jedno společné. Musel je někdo postavit. Dnes se podíváme na základní pilíř celého stavebnictví. Obor zedník. Všechno, co kolem sebe vidíte, od rodinných domů přes moderní bytové komplexy až po velké průmyslové haly, vzniká pod rukama šikovných zedníků. Dnešní zedničina už zdaleka není jen o Maltě. Je to moderní obor, kde pracujete s novými materiály, izolačními systémy i přesnými laserovými technologiemi. Chceš vidět, jak pod tvýma rukama roste nový svět a mít jistotu skvěle placené práce na celý život? Olomoucký kraj navíc tento klíčový obor podporuje krajskými stipendii, takže si vyděláváš už během studia. Podpoř svou budoucnost a postav se na vlastní nohy. Chceš stavět budoucnost, mít v životě jistotu a dělat práci, co má skvělý zvuk i peníze? Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Skyrock. Zdravíme všechny. Je tady čtvrtek a to znamená v českých kinech jedinou věc, že nás čekají filmové novinky. Tak schválně, na co stojí za to vyrazit s popcornem v ruce? O tom si popovídáme už za chvíli. Pohodlně se usaďte, ať můžeme probrat premiéry tohoto týdne.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
4: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
5: Přistalo! Šuměli na mě.
6: Ty máš házet před lidma. Máme 48 hodin.
4: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
7: Já nejsem smál.
8: Rád bych vám představil budoucího mistře.
4: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
9: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Maxi opět poradí.
4: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddie Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
3: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Kvíni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
4: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
12: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
13: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
14: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
15: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
16: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
17: Tati, a promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
18: Promění.
17: A v novou sukínku?
18: Promění.
17: A v paraplíčko?
18: Promění.
17: I na obal pro pastelky?
18: I v obal.
17: A v baťůžek?
18: Ano, v tohle všechno se můžou Petky proměnit.
19: Z vytříděných Petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
17: Tak já jdu tu Petlehev vytřídit. Tati, a...
18: Běž už.
19: Více na cestaodpadu.cz.
20: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
21: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
22: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
23: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
24: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
22: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
25: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Co pak se děje, to vám právě teď povíme. Hned je na internetu bezpečněji. Olomoučtí kriminalisté rozbili podvodnou skupinu 3 cizinců, kteří přes falešné e-shopy okradli přes 300 lidí o 11,5 milionu korun. 2 podvodníky už policie dopadla, po třetím ještě pátrá.
1: Přerov aktuálně.
3: Den prevence mrtvice plánuje Přerovská nemocnice Agel. Ve středu 14. října zájemcům poskytne zdarma preventivní vyšetření cévní mozkové příhody. Vyšetření rizika mrtvice provede neurologická ambulance. Stavba 3 230 metrů vysokých větrných elektráren se plánuje u Kojetína. Naruší větrníky výhledy z arcibiskupského zámku a památkově chráněných zahrad v Kroměříži. Odborníci se vyjádřili pro deník, že ne. Pokud používáte lék na astma Berodual N, tak pozor, Státní ústav pro kontrolu léčiv stahuje z oběhu jeho šarži 502463 s datem spotřeby do 30. dubna 2028. Nepoužívejte ji, tato šarže léku v sobě může mít nadlimitní množství nečistot.
0: Sport.
3: 10. kolo hokejové Maxaligy nedopadlo dobře pro kluby z našeho regionu. Přerovští Zubři padli 2-5 s Frýdkem Místkem a Zlínští Berani prohráli 2-3 v prodloužení s Kolínem. Aktuálně je Přerov v tabulce soutěže 10. a Zlín poslední 14.
0: Počasí.
4: Teplé a prosluněné babí léto dnes mění program a dává si pauzu. Slunce ustoupí mrakům, obloha se zatáhne a hlavně večer má dorazit déšť. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, teploty 19 až 22, zejména večer se může hodit deštník. Zítra zpočátku skoro jasno anebo polojasno. Přes den přibývání oblačnosti, večer oblačno anebo zataženo, v pátek ochlazení na 13 až na 16 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota pod mrakem, přehánky 13 stupňů, v neděli z rána mlhy. Přes den polojasno a 15 stupňů Celsia.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, také z Vyškovská pro vás právě teď. Už od nás víte, že dnes úderem 9. hodiny v Olomouci začíná podzimní výstava Flora. Kdo na ní jede autem, může zaparkovat na starém autobusáku u Tržnice, v Šantovce, také v podzimních garážích u nádraží nebo u právnické fakulty na třídě 17. listopadu. Na obchvatu Olomouce čeká porouchaná dodávka na odtah na 270. kilometru u Nemilan ve směru na Ostravu a policie teď hlídkuje na staré cestě mezi Vyškovem a Rousínovem u odbočky na Luleč. Sledujeme hlídky, kolony i nehody, váš den ladíme do absolutní pohody.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Tak a teď už hrajem.

0: Zdravíme všechny a hrajeme dál hit za hitem. Dopoledne se nám rozjíždí naplno, ať už zrovna sedíte v kanceláři, jedete v autě nebo ladíte resty z dnešního rána. Je tady čtvrtek, víkend pomalu vystrkuje růžky a my už se nemůžeme dočkat. Tak se hoďte do pohody a my jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz
5: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane.

0: mať stav vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show. Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly. Strašidelná diskotéka. Malování na obličej. Tvořivá dílna. Soutěže. Prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Přes Svatojánský most v Litovli v příštím týdnu neprojdeme. Od 13. do 17. října bude uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu.
3: Prostějov aktuálně.
2: Nové řemeslníky bude i příští rok podporovat Prostějov. Město vyčlenilo 480 tisíc korun na podporu absolventů řemeslných oborů v roce 2027. Úspěšní žadatelé podpory mohou na start vlastního podnikání získat 40 tisíc korun. Umělecké dílo, po němž můžeme chodit. Velké náměstí v Kroměříži ozdobí u radnice nová kamenná mozaika Louže první. Dílo velké asi 1,5 metru na metr bude brzy usazené přímo v dlažbě a lidé po něm mohou bez obav chodit. Stát pokračuje ve stropování cen současného drahého paliva. Ceny pohonných hmot ve světě rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Litr benzínu Natural 95 s dnešním stropem v Česku vyjde maximálně na 46 korun a 7 haléřů a naftu stát srazil na maximálně 47 korun 23 haléřů.
0: Sport.
2: Do akce na turnaji ATP v Šanghaji jdou dva tenisté prostějovského klubu. Čeká je dnes zápas prvního kola. Vítko Přiva vyzve po 10:30 Belgičana Berkse a Dalibor Svrčina bude hrát po 14:30 odpoledne s Britem Norím. Výsledky uslyšíte na našich vlnách.
0: Počasí.
4: Kdyby dnešní počasí bylo štafetový závod, mohlo by to vypadat nějak takhle. Slunce předává štafetu mrakům a večer nás má doběhnout i déšť. Víme, jak bude? Ano, zejména večer se může hodit deštník. Čekáme oblačno anebo zataženo, denní teploty 19 až 22. Zítra zpočátku skoro jasno anebo polojasno, během dne přibývání oblačnosti až na oblačno anebo zataženo. Zítra se má ochladit v porovnání s dneškem na 13 až 16 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 13 stupňů, přehaňky, sobota má být pod mrakem, oblačná nebo zatažená. V neděli 15 stupňů, z rána mlhy, přes den polojasno.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, také z okolí Černé hory. Víme, jak se jezdí tady. Hlavní téma pro Olomouc je začátek podzimní výstavy Flora, tedy v centru může být ode dneška až do neděle obtížnější parkování. Na přechodech v okolí výstaviště, tržnice, taky na Volkrovce u Ačka pozor na větší množství lidí, zahrádkářů a turistů. Kdo míří do Olomouce vlakem, připomínáme, že od hlavního nádraží jedou na výstaviště linky 1, 4 a 6. A kvůli nehodě auta a traktoru je teď nedaleko Černé hory omezen výjezd z Lysy na Žerůdky. Objíždíme přes Černou horu. Jedeme s vámi.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdybychom se vrátili v čase do vašich studentských let, čím jste si myslel, že budete a jaké jste měl tehdy plány?
1: Tak možná na odlehčenou bych začal i do dětských let, kdy jsem samozřejmě měl nějaké touhy a líbily se mi různé profese a opravdu jako dítě jsem byl třeba fascinován prací popeláře, kdy se mě strašně líbilo, jak ti pánové jezdí na těch stupínkách v tom jedoucím autě. Pak se to postupně vyvíjelo, jednou jsem dokonce uvažoval a strašně jsem si přál být lékař. No, nakonec jsem vlastně vystudoval ekonomii, a takže jsem spíš ekonom, pracoval jsem 20 let v rámci zahraničního obchodu.
0: Říká Petr Vrána, děkujeme. Skyrock. Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Možná v autě přelaďujete jednu stanici za druhou a konečně jste našli tu správnou. Děkujeme, že ladíte právě naše rádio. V olomouckém Premier Cinemas má ode dneška premiéru Známá dvojka, Pat a Mat zpátky na venkově. A v kinech je také nová crazy komedie s Jakubem Štávkem Šipkaři. Na ty mimo olomoucké Šantovky a Premier Cinemas láká dnes také přerovské kinohvězda. V Olomouci začíná podzimní flora. Ode dneška do neděle komplet podzimní úroda, sazeničky, květiny, zahradnické trhy i regionální gastronomie. V Olomouci na výstavišti podzimní flora. Uspávání broučků chystáme teď v sobotu ve Velké Bystřici u Olomouce. Bude zábavná stezka pro děti. Kde? V Zámeckém parku ve Velké Bystřici v sobotu od 15 až do 19. A ještě další víkendový tip. Na Sovince o víkendu zažijeme hradní dobrodružství. Budou pohádky, kouzelník i oblíbený sovinecký rébus. Víkend plný dobrodružství, kouzel a magie už teď v sobotu a neděli na Sovinci.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce@akcezabava.cz.
3: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a přes

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
4: Ti kyberšmejdi za s***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Aktuality od nás míří za vámi. Hustější dopravu můžeme až do neděle čekat v centru Olomouce. Na výstavišti Flora dnes začala přehlídka plodin domácích pěstitelů, ovoce a zeleniny, Flora Horty Komplex a mnoho návštěvníků přijíždí osobními auty. Městská policie Olomouc doporučuje pro zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, aby řidiči respektovali dopravní značení, pokyny strážníků a pořadatelů. A kde pak lze zaparkovat?
3: Nejideálnější volbou je velkokapacitní parkoviště Olomoucké nákupní galerie Šantovka. Dále bude k dispozici parkoviště u tzv. Starého autobusového nádraží v blízkosti výstaviště. Dále u právnické fakulty na ulici 17. listopadu či parkovacím domě v ulici Hanáckého pluku a také podzemní parkoviště u hlavního vlakového nádraží.
2: Doplňuje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle.
4: Prostějov aktuálně.
2: Na sdílených kolech budeme moci jezdit dál v Prostějově. Bude je tu v letech 2027 a 2028 provozovat společnost Nextbike. Ve městě najdeme nejméně 180 bicyklů, včetně 15 elektrokol. Tento týden to schválili prostějovští radní. Zesnula vědkyně, která dopomohla člověku na měsíc. Američanka Margaret Hamiltonová vytvořila software a kód, který pomohl astronautům NASA z mise Apollo přistát na měsíci. Zesnula ve věku 90 let.
0: Sport.
2: Derby českých tenistek na turnaji WTA v Pekingu je u konce. Ve čtvrtfinále proti sobě nastoupily olomoucká rodačka Karolína Muchová a Nikola Bartuňková a postup do semifinále vybojovala Nikola, která Karolínu porazila po setech 6-3 a 6-0.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude, víme, že dneska je den, kdy se babí léto mění na podzim. Teploty by měly být ještě kolem 20, později odpoledne a večer už má pršet. V pátek to nakonec prý bude bez deště, ale ochladí se na 12 až 15 stupňů. Podobné teploty pak čekáme také o víkendu s tím, že bude proměnlivo a k tomu občasné přehánky. A po ránu naměříme maximálně nějakých 6-7 stupňů.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci Holici na návsi Svobody. Kontrolují tady tu 30. Jinak hlídky dneska dopoledne taky na D1 na exitu Kojetín, Kroměříž západ i Kroměříž východ. Hlídka je také u Holešova v Dobroticích nebo na silnici 44 na obchvatu Šumperk Postřelmov. S námi vždycky jedete na té správné vlně, tak vám přejeme šťastnou cestu bez komplikací a bez nehod.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
8: Tak a teď už hrajem.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: životní styl na Skyroku.
1: Nejsme stroje a občas se potřebujeme odreagovat procházkou, cvičením, prací na zahradě, u knížky nebo třeba u videohry. Výzkumy ukazují, že krátké hraní nám může pomoci odpoutat myšlenky od každodenního stresu, zlepšit náladu a u některých her dokonce procvičit postřeh, pozornost nebo rychlé rozhodování. A jaké jsou tři velké videoherní pecky letošního podzimu? Fotbalové EA Sports FC 27 vyšlo už 25. září. Střílečka Call of Duty Modern Warfare 4 dorazí 23. října. A nejočekávanější těžký kalibr letošního podzimu GTA 6 vyjde 19. listopadu. Trust. Užijte si podzimní pařbu a až dohrajete, zase si nás nalaďte. Budeme čekat.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
9: Viděl jsi to?
10: A co, jako?
9: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
10: No má bejt.
9: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
10: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
9: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
10: Radši dopí, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
11: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
12: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje. Začínají aktuality. Dobrá zpráva pro řidiče v Olomouci. Dvě důležité křižovatky v centru dostaly nové chytré semafory. Zkušební provoz na náměstí Hrdinů a Vavlíčkově ulici začne koncem týdne a má zajistit plynulejší průjezd vozidel.
2: Olomoucko aktuálně.
1: Drony a pozemní roboty testují vojáci v újezdu Libavá na Olomoucku. Mají tu cvičení Moravian Lens a poznatky využije armáda při modernizaci výzbroje.
3: To, co zjistíme, samozřejmě se píšeme a nějakým způsobem dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
1: Sdělil pro ČTK velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Plánovaná běžkařská aréna v okolí Rejvízu na severu Olomouckého kraje čelí odporu veřejnosti. Místní obyvatelé sepsali petici, ve

0: které žádají úplné zastavení celého projektu zimního areálu. Mají obavy, co může způsobit provoz areálu. Areál má být hotový do listopadu 2028. Obyvatelé Rejvízu a okolí mají obavy, že je projekt kvůli umělému zasněžování připraví o vodu. Podrobnosti má web report.cz. Sport. Český elitní judista David Klamert se ve 32 letech rozloučil s kariérou. Na mistrovství světa v Baku kariéru uzavřel po porážce v prvním kole. V kategorii do 90 kg podlehl Francouzi Ambuovi po třech trestech 35 sekund před koncem základní doby zápasu. Počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivá oblačnost a stále platí, že od západu, odpoledne a večer počítáme s občasným deštěm. Teploty se ještě dneska drží na 20. V pátek a o víkendu by to mělo být zhruba 12 až 15 stupňů. A pozor, na horách prý bude maximálně plus 6. A taky máme informace, že v Jeseníkách a v Beskydech se ojediněle mohou vyskytnout i sněhové přehánky.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci Hejčíně, v ulici na trati, kousek od té křižovatky u Anči. Jinak silnější provoz momentálně na Kosmonautů a ode dneška do neděle bude taky v Olomouci Šrumec kvůli podzimní flóře. Jinak dlouhodobé omezení máme hlášené na trase Hněvotín-Bystročice anebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou tu značené. S námi máte přehled, co se děje na cestách, tak poslouchejte dál a dobře do. Veďte.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit, a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou věrs a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc, než si myslíte.
3: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
8: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov, plumlov.zámek.cz.
11: Tatart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
12: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
14: Olomoucký report CZ.
15: Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
16: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
15: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Rádio Haná, Skyrock. Skyrock.
18: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je čtvrtek 8. října, my si připomínáme Mezinárodní den boje proti popáleninám a také památný den sokolstva, který vzdává hold sokolům pronásledovaným za druhé světové války. A teď jedna filmová otázka. Co podle vás mají společného Marťan a Vetřelec? Hlavní hrdinové obou filmů dnes slaví narosky. Jednak herec Matt Damon, který za hlavní roli v Marťanovi získal Zlatý globus.
2: Překvapení, v Sol 18 jsem nezemřel.
1: A také představitelka legendární Ellen Ripleyové z Vetřelce. Sigourney Weaver má dneska 77 let. A přehlednout nesmíme ani tohoto fešáka, zpěváka Bruna Marse, dneska má 1,40. A kdo má svátek, zkusíme zase malou hádanku. Které ženské jméno má slovanský původ, znamená víru a v Česku ho nosí přes 100 000 žen? Odpověď v naší sváteční hymně.

0: Díky, že vás máme.
1: Tohle je vaše sváteční hymna. Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
10: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhony 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
15: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte na zprávy. Zákaz konzumace vlastních jídel a nápojů v celém areálu. Tak tato cedule nově visí na bráně letního kina v Olomouci. Kino má po sezóně a opět se otevře v dubnu 2027. Na sociálních sítích se okolo zákazu rozproudila diskuze. Na výhrady reagoval provozovatel letňáku Oto Strmiska s tím, že místo není veřejný park a že musí mít kontrolu nad tím, co se tam konzumuje. Porušení zákazu chce pokutovat 5 000 korunami.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: O něco levněji jezdíme v Olomouckém kraji. Oproti minulému týdnu klesla cena benzínu. Natural 95 zlevnil o 60 haléřů na průměrných 45,40 za litr. A nafta v Olomouckém kraji zlevnila o 2 koruny 10 haléřů na průměrných 47,50 za litr. Jeskyňáři v Moravském Krasu na Blanensku se přiblížili k rozluštění záhady. Potápěči zmapovali nové zatopené chodby a oznámili, že se blíží k objevení soutokového vzniku podzemní říčky Punkvy, který hledají generace badatelů, píše aktuálně CZ.
0: Sport.
2: Do akce na turnaji ATP v Šanghaji jdou dva tenisté prostějovského klubu. Čeká je dnes zápas prvního kola. Vítko Přiva vyzve po 13. hodině Belgičana Bergse a Dalibor Svrčina bude hrát po 1:30 odpoledne s Britem Norím. Výsledky vám přineseme.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, dál je to proměnlivá oblačnost a k tomu zhruba 20 stupňů. Ovšem, za studenou frontou teploty k večeru spadnou. Následně zítra a o víkendu pak naměříme nějakých 10 až 15 stupňů. Taky může místy trochu víc foukat a po delší době i zaprší, ale ne moc. Na Moravě spadne maximálně 5 mm, což je 5 litrů vody na metr čtvereční.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci tento týden pokračuje omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Úklid odpadků a čištění vozovek stejně jako včera i dnes hlásí Šternberg na ulici Olomoucká a Jíbavská a úklidové čety můžeme potkat i na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice v úseku mezi exity Křelov a Unčovice. Díky, že ladíte, s naším rádiem bude vaše cesta vždycky v pohodě a bez komplikací.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Šuměli na mě.
4: Ty máš vázet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
3: To je
2: do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistra.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Maxi opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddie Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Kvíni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
9: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října, prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
13: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
14: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
12: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
13: No, to určitě.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ. tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je Chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
18: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Přes Svatojánský most v Litovli v příštím týdnu neprojdeme. Od 13. do 17. října bude uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu.
3: Přerov aktuálně.
2: Co může za vykolejené tornádo v Přerově? To nově oznámila drážní inspekce. Loňské vykolejení historické elektrické soupravy tornádo způsobila nepozornost strojvedoucího, který projel návěstidlo zakazující jízdu. Nehoda se stala loni 26. října. Elektrická jednotka měla původně jet z Olomouce do Valašského Meziříčí mimo Přerov. Dopravce ale trasu změnil a k soupravě připojil 6 dalších vozů, píše ČTK. V Přerově pak došlo k nehodě během posunu. Pozor, v Česku pořádně zafouká. Meteorologové vydali výstrahu, že v souvislosti s ochlazením začne na našem území od dnešního odpoledne foukat silný vítr i v našem regionu, a to od večera na Svitavsku, Prostějovsku, Blanensku a Vyškovsku.
4: Oblasti Českomoravské vrchoviny a okolí se od večera objeví při přechodu studené fronty nárazy severozápadního větru 55 až 70 km hodině. Vítr bude v noci na pátek částečně slábnout. Štefan Hanžák, ČHMU.
0: Sport.
2: První fotbalová liga se téměř po 3týdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V páteční předehrávce 10. kola přivítá poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky Pražskou Slavii. Výkop utkání bude v pátek v 18 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude, víme, že dneska je den, kdy se babí léto mění na podzim. Teploty by měly být ještě kolem 20, později odpoledne a večer už má pršet. V pátek to nakonec prý bude bez deště, ale ochladí se na 12 až 15 stupňů. Podobné teploty pak čekáme také o víkendu s tím, že bude proměnlivo a k tomu občasné přehánky. A po ránu naměříme maximálně nějakých 6-7 stupňů.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci ode dneška do neděle bude celkem šrumec kvůli podzimní flóře, hlavně najít místo k zaparkování. Jinak policejní hlídku máme v Olomouci na Tovární, kousek od autobusáku, taky na D1 na exitu Kojetín a Hulín Západ, anebo na dálnici D55 poblíž exitu Hulín Východ. Jsme rádi, že máte naladěno, s námi vaše cesta bude vždycky bez komplikací a bez pokut.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme čtvrtek a na dnešek připadá Mezinárodní den sokolstva. Takže i my na naší vlně zdravíme všechny sokoly. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
11: No nekecej.
12: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
13: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
14: Sky.

0: Přemýšlíš, jaký obor ti dá do rukou jistotu, peníze a reálné výsledky? Studuj Zedníka. Střední škola polytechnická v Olomouci, Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a Střední průmyslová škola v Jeseníku tě naučí zednickému řemeslu na nejvyšší úrovni. Naučíš se zdít z moderních tvárnic, provádět omítky, obklady, zateplení i kompletní hrubé stavby. Polovinu studia strávíš na odborném výcviku přímo na stavbách. A co je nejlepší? Obor Zedník je zařazen do stipendijního programu Olomouckého kraje, takže za dobré výsledky můžeš získat stipendium. Budeš mít skvělou praxi, stipendia i základy pro vlastní podnikání. Mrkni na weby švehlova.cz nebo ssprool.cz a také mkojeseník.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor Zedník.
1: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
2: Víme, co nás čeká o víkendu. V sobotu třeba Den lidí bezdomová, čili dobropolévky v Olomouci nebo farmářské trhy v Hranicích. Jinak kompletní přehled víkendových akcí pro nás má report.cz. Šumperk zabodoval v soutěži Zlatý lajk. Představte si, má druhý nejlepší městský Facebook v České republice. Další info přímo na webu šumperk.cz. A co nabízí nový Hanák? Například Olomouc na skvělém čtvrtém místě v indexu Prosperity. Podle portálu Evropa v datech hanácká metropole patří opravdu mezi nejlepší místa k životu v naší republice. Je pravda, že náš region nabízí kvalitní zázemí pro rodiny, seniory i mladé profesionály. Tak to si přečteme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák. Ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. Tak poslouchejte dál, tady hrajeme, bavíme a taky informujeme.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Skyrock. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Aktuality od nás míří za vámi. Hustější dopravu můžeme až do neděle čekat v centru Olomouce. Na výstavišti Flora dnes začala přehlídka plodin domácích pěstitelů, ovoce a zeleniny, Flora Horty Komplex a mnoho návštěvníků přijíždí osobními auty. Městská policie Olomouc doporučuje pro zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, aby řidiči respektovali dopravní značení, pokyny strážníků a pořadatelů. A kde pak lze zaparkovat?
3: Nejideálnější volbou je velkokapacitní parkoviště Olomoucké nákupní galerie Šantovka. Dále bude k dispozici parkoviště u takzvaného starého autobusového nádraží v blízkosti výstaviště. Dále u právnické fakulty na ulici 17. listopadu či parkovacím domě v ulici Hanáckého pluku a také podzemní parkoviště u hlavního vlakového nádraží.
2: Doplňuje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle.
4: Prostějov aktuálně.
2: Na sdílených kolech budeme moci jezdit dál v Prostějově. Bude je tu v letech 2027 a 2028 provozovat společnost Nextbike. Ve městě najdeme nejméně 180 bicyklů, včetně 15 elektrokol. Tento týden to schválili prostějovští radní. Zesnula vědkyně, která dopomohla člověku na měsíc. Američanka Margaret Hamiltonová vytvořila software a kód, který pomohl astronautům NASA z mise Apollo přistát na měsíci. Zesnula ve věku 90 let.
0: Sport.
2: Derby českých tenistek na turnaji WTA v Pekingu je u konce. Ve čtvrtfinále proti sobě nastoupily olomoucká rodačka Karolína Muchová a Nikola Bartuňková a postup do semifinále vybojovala Nikola, která Karolínu porazila po setech 6-3 a 6-0.
0: Počasí.
5: Je před námi ochlazení. Zítra nás čeká v našem regionu teplota v maximech mezi 11 a 15 stupni Celsia. Ve stínu foukat má mírný vítr a provázet nás bude hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty do 15 stupňů, v sobotu zataženo s dešťovými přeháňkami, v neděli výhledově déšť jenom ojedinělé a opět nižší oblačnost.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sync. Když hlasy září.

0: Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz. Doprava.
1: Jezdíme bez vážnějších dopravních nehod, no a to je samozřejmě dobře. Zdravíme do Šumperka, opatrně na ulicích Jesenická a Žerotínova, protože právě tady je světelná signalizace mimo provoz. Doprava se může zasekávat. V Olomouci potom pozor na policejní hlídku na Brněnské ulici a omrkneme i práce na silnici. Maká se na D1 na exitu Říkovice a taky na D35 směr Mohelnice za exitem Litovel. Opatrně a dobře dojeďte.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Pohodový čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Pracovní týden je už na cestě do cíle a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
2: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.

0: Možná v autě přelaďujete jednu stanici za druhou a konečně jste našli tu správnou. Děkujeme, že ladíte právě naše rádio. V olomouckém Premiér Cinemas má ode dneška premiéru známá dvojka Pat a Matt zpátky na venkově. A v kinech je také nová crazy komedie s Jakubem Štávkem Šipkaři. Na ty mimo olomoucké Šantovky a Premiér Cinemas láká dnes také přerovské kinohvězda. V Olomouci začíná podzimní flora. Ode dneška do neděle komplet podzimní úroda, sazeničky, květiny, zahradnické trhy i regionální gastronomie. V Olomouci na výstavišti podzimní flora. Uspávání broučků chystáme teď v sobotu ve Velké Bystřici u Olomouce. Bude zábavná stezka pro děti. Kde? V Zámeckém parku ve Velké Bystřici v sobotu od 15 až do 19. A ještě další víkendový tip. Na Sovince o víkendu zažijeme hradní dobrodružství. Budou pohádky, kouzelník i oblíbený sovinecký rébus. Víkend plný dobrodružství, kouzel a magie už teď v sobotu a neděli na Sovinci.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve Správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
7: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov-zámek.cz
11: Skyrock.

Vltavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Hana Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte na zprávy. Zákaz konzumace vlastních jídel a nápojů v celém areálu. Tak tato cedule nově visí na bráně letního kina v Olomouci. Kino má po sezóně a opět se otevře v dubnu 2027. Na sociálních sítích se okolo zákazu rozproudila diskuze. Na výhrady reagoval provozovatel letňáku Oto Strmiska s tím, že místo není veřejný park a že musí mít kontrolu nad tím, co se tam konzumuje. Porušení zákazu chce pokutovat 5 000 korunami.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: O něco levněji jezdíme v Olomouckém kraji. Oproti minulému týdnu klesla cena benzínu. Natural 95 zlevnil o 60 haléřů na průměrných 40.

0: 5,40 za litr. A nafta v Olomouckém kraji zlevnila o 2 koruny 10 haléřů na průměrných 47,50 za litr. Jeskyňáři v Moravském Krasu na Blanensku se přiblížili k rozluštění záhady. Potápěči zmapovali nové zatopené chodby a oznámili, že se blíží k objevení soutokového vzniku podzemní říčky Punkvy, který hledají generace badatelů, píše aktuálně.cz. Sport. České fotbalistky pokukují po mistrovství světa. Zítra zahájí semifinále baráže o postup na šampionát. Na úvod vyzvou v Pardubicích Skotsko a pokusí se vytvořit si co nejlepší pozici do odvety. Zápas začne v pátek v 19 hodin.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se. Počasí.
2: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a déšť se objeví jen ojediněle.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Doprava.
2: Se čtvrteční 16. hodinou je na silnicích relativně klid, no a jezdí se bez vážnějších nehod tak jen tak dál. Všechny hlavní tahy, to jest z Olomouce na Brno, Ostravu i Moravskou Třebovou, jsou aktuálně obousměrně bez nehod a bez zdržení. Nicméně zasekaná je Olomouc, Velkomoravská 17. listopadu, Švajcerka i Pavlovická nebo Třída Svobody. Na těchto ulicích je to všude skoro na 10 minut. Zdravíme i do Bruntálu, tady nám totiž končí uzavírka na ulici Chel a od pondělí už tudy normálně projedeme.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
6: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdybychom se vrátili v čase do vašich studentských let, čím jste si myslel, že budete a jaké jste měl tehdy plány?
1: Tak možná na odlehčenou bych začal i do dětských let, kdy jsem samozřejmě měl nějaké touhy a líbily se mi různé profese a opravdu jako dítě jsem byl třeba fascinován prací popeláře, kdy se mě strašně líbilo, jak ti pánové jezdí na těch stupínkách v tom jedoucím autě. Pak se to postupně vyvíjelo, jednou jsem dokonce uvažoval a strašně jsem si přál být lékař. No, nakonec jsem vlastně vystudoval ekonomii, a takže jsem spíš ekonom, pracoval jsem 20 let v rámci zahraničního obchodu.
0: Říká Petr Vrána, děkujeme. Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den.

0: životní styl na Skyroku.
1: Nejsme stroje a občas se potřebujeme odreagovat procházkou, cvičením, prací na zahradě, u knížky nebo třeba u videohry. Výzkumy ukazují, že krátké hraní nám může pomoci odpoutat myšlenky od každodenního stresu, zlepšit náladu a u některých her dokonce procvičit postřeh, pozornost nebo rychlé rozhodování. A jaké jsou tři velké videoherní pecky letošního podzimu? Fotbalové EA Sports FC 27 vyšlo už 25. září. Střílečka Call of Duty Modern Warfare 4 dorazí 23. října. A nejočekávanější těžký kalibr letošního podzimu GTA 6 vyjde 19. listopadu. Trust. Užijte si podzimní pařbu a až dohrajete, zase si nás nalaďte. Budeme čekat.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
14: Ti kyberšmejdi zas ani nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
15: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
0: Skyrock.
16: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Přes Svatojánský most v Litovli v příštím týdnu neprojdeme. Od 13. do 17. října bude uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu.
3: Přerov aktuálně.
2: Co může za vykolejené tornádo v Přerově? To nově oznámila drážní inspekce. Loňské vykolejení historické elektrické soupravy tornádo způsobila nepozornost strojvedoucího, který projel návěstidlo zakazující jízdu. Nehoda se stala loni 26. října. Elektrická jednotka měla původně jet z Olomouce do Valašského Meziříčí mimo Přerov. Dopravce ale trasu změnil a k soupravě připojil 6 dalších vozů, píše ČTK. V Přerově pak došlo k nehodě během posunu. Pozor, v Česku pořádně zafouká. Meteorologové vydali výstrahu, že v souvislosti s ochlazením začne na našem území od dnešního odpoledne foukat silný vítr i v našem regionu, a to od večera na Svitavsku, Prostějovsku, Blanensku a Vyškovsku.
4: Oblasti Českomoravské vrchoviny a okolí se od večera objeví při přechodu studené fronty nárazy severozápadního větru 55 až 70 km v hodině. Vítr bude v noci na pátek částečně slábnout. Štefan Hanžák, ČHMU.
2: Sport. První fotbalová liga se téměř po 3týdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V páteční předehrávce 10. kola přivítá poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii. Výkop utkání bude v pátek v 18 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
5: Počasí. Sluníčko dnes na Olomoucku zapadne v 18 hodin a 17 minut, zítra v našem regionu slunce vyjde v 7 hodin a 10 minut. Víme, jak bude, v pátek i o víkendu naměříme mezi 10 a 15 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne a v neděli počítáme s nižší oblačností, sobota má být dle aktuální předpovědi zatažená s dešťovými přeháňkami.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Doprava.
1: V Olomouci se pracuje na ulici Jeremiášova, probíhá tu oprava komunikace, no a provoz je tu veden po volné části vozovky. V Olomouci taky pozor na policejní hlídku, a to na Tovární ulici, no a hlídka je i v Přerově na Tovačovské. Porouchané vozidlo, tak na to potom bacha na D35 směr Mohelnice. Před exitem Litovel přejeme šťastnou cestu.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou věrs a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je čtvrtek 8. října, my si připomínáme Mezinárodní den boje proti popáleninám a také památný den sokolstva, který vzdává hold sokolům pronásledovaným za druhé světové války. A teď jedna filmová otázka. Co podle vás mají společného Marťan a Vetřelec? Hlavní hrdinové obou filmů dnes slaví narosky. Jednak herec Matt Damon, který za hlavní roli v Marťanovi získal Zlatý globus.
2: Překvapení, v Sol 18 jsem nezemřel.
1: A také představitelka legendární Ellen Ripleyové z Vetřelce. Sigourney Weaver má dneska 77 let. A přehlédnout nesmíme ani tohoto fešáka, zpěváka Bruna Marse, dneska má 1,40. A kdo má svátek, zkusíme zase malou hádanku. Které ženské jméno má slovanský původ, znamená víru a v Česku ho nosí přes 100 000 žen? Odpověď v naší sváteční hymně.

0: díky, že vás máme.
1: Tohle je vaše sváteční hymna. Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
7: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
13: Viděl jsi to?
14: A co, jako?
13: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
14: No má bejt.
13: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
14: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
13: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
14: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
15: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
16: Skyrock.
2: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje. Začínají aktuality. Dobrá zpráva pro řidiče v Olomouci. Dvě důležité křižovatky v centru dostaly nové chytré semafory. Zkušební provoz na náměstí Hrdinů a Vavlíčkově ulici začne koncem týdne a má zajistit plynulejší průjezd vozidel.
2: Olomoucko aktuálně.
1: Drony a pozemní roboty testují vojáci v újezdu Libavá na Olomoucku. Mají tu cvičení Moravian Lens a poznatky využije armáda při modernizaci výzbroje.
3: To, co zjistíme, samozřejmě se píšeme a nějakým způsobem dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
1: Sdělil pro ČTK velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Plánovaná běžkařská aréna v okolí Rejvízu na severu Olomouckého kraje čelí odporu veřejnosti. Místní obyvatelé sepsali petici, ve které žádají úplné zastavení celého projektu zimního areálu. Mají obavy, co může způsobit provoz areálu. Areál má být hotový do listopadu 2028. Obyvatelé Rejvízu a okolí mají obavy, že je projekt kvůli umělému zasněžování připraví o vodu. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
1: Český elitní judista David Klamert se ve 32 letech rozloučil s kariérou. Na mistrovství světa v Baku kariéru uzavřel po porážce v prvním kole. V kategorii do 90 kg podlehl Francouzi Ambuovi po třech trestech 35 sekund před koncem základní doby zápasu.
0: Počasí.
4: Je před námi ochlazení. Zítra nás čeká v našem regionu teplota v maximech mezi 11 a 15 stupni Celsia. Ve stínu foukat má mírný vítr a provázet nás bude hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty do 15 stupňů, v sobotu zataženo s dešťovými přeháňkami, v neděli výhledově déšť jenom ojedinělé a opět nižší oblačnost.
0: Doprava.
4: Dávejte pozor na policejní hlídku na dálnici 46 na sjezdu na Vyškov. No a ve Vyškově se taky bourá, a to na Brněnské ulici směrem k autobusovému nádraží. Oběd to ale můžete bez zdržení. Na policejní hlídku potom pozor i v Olomouci, a to na Holické. No a dálnice D35 na trase Mohelnice Lipník. Dávejte si pozor na porouchanou dodávku na 239. kilometru a konkrétně je to u Loštic. Šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: 8. říjen trávíte s námi, díky za to. Budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů, ale mimo to se podíváme taky na filmové premiéry tohoto týdne. Máme čtvrtek a do kin přicházejí filmové novinky. Počkejte si na to.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Šuměli na mě.
4: Ty máš vázet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
3: To je zjí.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistře.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Maxi opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddie Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Kvíni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
1: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
9: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Věru pracovního týdne. Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a dešť se objeví jen ojediněle.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme čtvrtek a na dnešek připadá Mezinárodní den sokolstva. Takže i my na naší vlně zdravíme všechny sokoly. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
8: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí? A...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě a vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Víme, co nás čeká o víkendu. V sobotu třeba Den lidí bezdomová, čili dobropolévky v Olomouci nebo farmářské trhy v Hranicích. Jinak kompletní přehled víkendových akcí pro nás má report.cz. Šumperk zabodoval v soutěži Zlatý lajk. Představte si, má druhý nejlepší městský Facebook v České republice. Další info přímo na webu šumperk.cz. A co nabízí nový Hanák? Například Olomouc na skvělém čtvrtém místě v indexu Prosperity. Podle portálu Evropa v datech hanácká metropole patří opravdu mezi nejlepší místa k životu v naší republice. Je pravda, že náš region nabízí kvalitní zázemí pro rodiny, seniory i mladé profesionály. Tak to si přečteme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák. Ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. Tak poslouchejte dál, tady hrajeme, bavíme a taky informujeme.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Rádio Johana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: hostí.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte. Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech Skyroku 8. října. Na úvod si připomeneme hned dvoje narozeniny u punkrockových průkopníků Ramones. Kytarista a zakladatel Johnny Ramone, narozený v roce 1948, nás už bohužel opustil. Jeho pozdější spoluhráč na baskytaru CJ Ramone, narozený v roce 1965, s námi ještě stále slaví. 8. říjen 1987 nás vede pro změnu k velikánovi rock'n'rollu Chucku Berrymu. Dostává hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Pokračujeme perličkou z tuzemských dějin.
2: Se na křižovatku ve spodní části Václavského náměstí postavil první dopravní policista.
3: V roce 1919 bylo v řadách dopravní stráže 27 mužů, kteří dohlíželi na provoz 5 pražských křižovatek plných chodců, koňských povozů, kočárů a tramvají.
1: Když se řekne sci-fi série Vetřelec, která herečka se vám vybaví? Jistě Sigourney Weaver, narozená v roce 1949. Pohlednou herečku si pak jistě vybavíte i v dalších snímcích jako Krotitelé duchů, 1492 Dobytí ráje nebo Gorily v maze. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Skyrock. Skyrock.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Šuměli na mě.
4: Ty máš házet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
3: To je zjí.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistře.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddie Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Česká komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queen v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 9. říjen se Skyrokem. Kontroverzní postava světových dějin nás vede do roku 1967.
2: Byl zastřelen argentinský lékař a revolucionář Ernesto Che Guevara. Po seznámení se s kubánským revolucionářem Fidelem Castrem se připojil k jeho hnutí, účastnil se aktivně jeho bojů proti kubánskému diktátorovi Batistovi. Vynikal přitom až pro někoho bláznivou odvahou a tvrdostí.
1: Jen málo výrobků či značek se může pyšnit tím, že jejich jméno vstupuje do slovníku jako synonymum nějakého produktu. Již několik generací neřekne v České republice obyčejnému zámku jinak než FAPka. Označení pochází od společnosti FAP, jejíž historie začíná 9. října 1911 založením firmy Továrna na železné zboží Fáborský Šeda. Stejný den, ale v roce 1929 začíná historie další legendy, a to tuzemských motocyklů značky Java. Také patříte k těm, kteří pubertu strávili za řídítky pioníra nebo Mustanga? 9. října 1929 ještě jednou a opět nezapomenutelně v podobě narozenin jedinečného Vladimíra Menšíka.
3: Byl to jeden z nejvýraznějších herců, bavičů a vypravěčů. Málo kdo o něm ví, že byl třeba také karikaturistou. Jak řekl Miloš Forman, spolu s Vlastou Burianem a Janem Verichem patří do svaté trojice.
4: Ten rejstřík u něj byl velice široký, od silně dramatických postav až po tu komediální část. On ovládl úplně všechno, dokonale, myslím si. A vedle toho hereckého musíme ještě ocenit jeho nesmírné schopnosti, přímo bych řekl geniální, ve vypravěctví.
1: Posledním velikánem dnešního kalendária v hudební sféře je John Lennon, narozený v roce 1940. Slavný brouk se kromě muziky prosazuje i jako malíř, herec, spisovatel a politický aktivista. I zítra vám přinášíme rockerské osudy, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.